Anna Maria Brečna na vec tobie a jedna z dalších serbských interpretkú Rika Helena Jeduškec. Ureče, to bieš u opačných nefe. Vy zosledujú netko přeladka vo serbskej učbe. Prichádla Rika spiev Helena Jeduškec. Mimo toho slyšíme skupinu Janka Anka, što radošť vinčovala. Ač srbský rozhlas slucháč, vizo? A tiež Daniela Hazec nám zaspíva. Tu iš anecko, jednače menšinu po pečích stvočú tu knefe, tak zo zaspíva nám skupina One Republic.

A hižokon stygenia bie v Lipsku, vulki hokatok, miesto bie z vulko dzila čorne, respektívne či hosťo, ki su sebi na tak mienované Wave Gothic zetkanie dojeli, převážne čorni zdrasčeni, a tež teledne nie unio von minialu z Lipsku. Tysace jendželčano, kajž tež tysace španšano je unie miesče, fenojo kopajnce, vonie z Londona a z Madrida. Čenca večo vodmie som jenujce finale Conference League, potekim nimo Champions League a Europa League finale C-čeho mezenarodného koparského turniera muži. Crystal Palace přečivo Rayo Vallecano rika finálne duel. Oja, znano tlasu tež nekoci neutrálni fenojo Red Bull Arenie, znano tež Serbia, šako je teki finálne, moj přeco wasabite podauk, jimšejo na kužde pat viele vesela, ale vizom možete sebi finale tež u televizii vobladač, na RTL Nitro so finale pokaza abo tež přes RTL Plus možete streamovač, zakop je džen sa večo vidževečich. Netko je, bilk našisčo.

W Njeswačidle su včera zaso karty placali při tradicionálnym serbskim seniorovom škoče w Knežim dvorje. Cokonje bie 32 rajakov a rajorjov pudla, mjez nimi tež nováčk Matiasa Bertolta su prvý raz v kole vitali. Dňové dobyče vudoby se jasne Marko Kovar ze silnými 3463 dybkami, nimale 600 dybko bie on s tým před Siegfriedom Hörofom a Uwe Sieglerom. Cokonem odnočení vostane Herbert Kretschmann ale prytku. Přichodne koho raje so potom konc junia športovým kazinie małym Voseku. A dalšie povieste slyšíte tu za nekak 7 inčinu serbským rozhlasu, nitko pak najprv zaspieva Katy Perry.

Wiedro, te letne wabi wieso, so won do przyrody podać, abo knigakim jezoru. Ale snano, hoj poskyči so tež večo, si bi raz filmo bladač, a čera je so filmove festival Nysa za jo, a tu išto filmo môžeče si bev tydženja tež na najšelakorišich miestnach obladač. Cibu přelad programa namakače na internetnej stronje www.nysefilmfestival.de a piatk po takým zajúcišim zmeja potom tež serbský temový večok, a to tu budešine kamientnym domje. Dalše pokyvy mám nedom po přichodnej hudžbe za vás, že več menšinu pana pošestčíche.

Naše novostrzewe w obrazach, tyś tutun tydzień zaso z impresjami to, što jeszcze są w kulturie a polityce Serbach, takle zaszym tydzieniu hibało, Sviatku na Pondžela je však nimale 30 zvierivých znova doržanta přivabila. Vosobit impresie družko a putniku sme mjezdrujim z povetra s trutom natočili. Dale sme pobili tež v Pieskecach, či však je so morec další sviatku nižší highlight odmiel. Menujúce koporský turnier v jasných celku, helikopter, celenie jednatko a juskacach dobičarjo šitko sme za vás zapopadnili. Vobladač môžete si to pola nás vysyči a tam vidíte z dobu impresie dňa mňu. Miezrujem s obrazami svedženia při mňu blízko Kasova. Šo to namakáč na našej stronie a v našej app MDA Serbia pod heslom Novosče v obrazach.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmariec z Dubrinka.
2: Če odla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty so modliš, ty viriš, a to odla trichi tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svoj bum, za dživo, za všich druhých. A potom v tych vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domysli, bo, če odla netko. Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeského. Vera nevoznamenia všetko mocná byč, abo všetko nedom zaradovač moc. Vera voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutych dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenie stajeme, ale dže my s ním džeme, abo kak my s ním vopkadžame. Z tej dve možnosti so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač, a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nivom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestrač, tiš je svojska vera mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dost za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: To praje Marieta Krečmariec z Dubrinka na roku a zamojitosti kuluskej vosady. Z tým je cimenčiny do šestčích.
3: Když bol ľudy kniez na zemiu polada, to porečak si ví, čemu stvorí človeka. Bije sa, šedne, močo sa a klepe ja, li pustil ľuhým vodu, nech kýde sa dnes imora. Ešte raz polada na zemiu, vidí tam môh, aký spône sa sem bedí tu. Tak je to spísané, tak čítame to rady, môh sa i dobe diel Božie nady. Pupupupujče, šíci do čoma, pupupupujče, šíci do čoma, pupupupujče, šíci do čoma, pupupupujče. A bol ľudy kniez, to draj kezuče. Bozy vujka voda, na všetko pšeli, je? Na tvár si voč.
4: To boja dobio, vede buč.
3: Nehoš sa kresať skoč, všinže voda a se fuč.
4: Noach, tvár, ja si bujem kára zastupič. Bukovaj sa svojbu, všetko tá svoju.
3: Noach, mi je so adlie, všitajky viedre, navodži. Kniez,

0: Da lepakže z Santana featuring Juanes La Flaca. Ja si myslu, nitko očakuje nás španske zynky se do menšinou po šestčích.
1: Ven pa ká, nena. Tráeme tus huesos.

0: Polícia z G.
1: Včera dopolnia chcichu policistča na A4 pola poučnice Audi kontrolovač, dokelž neho džachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smier Polska, za tunlom pod Limasom je vun kontrolu na tjezdži dvom zubiu, z drohy zio a sa potom s Audiom přečísnu, auto sa zapali a šofér sa češko zrani. Nasta vecna škoda 40 000 euro. Na Kamenskej Fichtovej běchu zajšły konstyčenja vandalo jo popuču, na morachu na fasádu tvarenja viacere zakazane symbole a skuncovachu tež viacere vokna. Škoda ve Kamencu 50 euro. Ve Vojerecach su zastojnice Punžilu Šiponju šofera Audia kontrolovali. Svoju jezdnu dovolnosť nemůžeše pokazać, tabu jemu před 10 letami žno ščazana. Dále steše 40 letny pod vlivom viacerých drogov, kľúče za auto su policistča na to ščazali a muža sobu narvírzali. A blízko Nechania na B6 je čera ráno prásnevo, tam nie šofer nakladná auta při křižovanišču před jezbu auta v obkečboval a na to dojnče ke zražce, dve v osobe sa lohko zranište, nasta 25 000 euro škode a B6 by 3 hodiny dospone zašlahana.
2: Tak daleko po teki nekotre z dželinky policie, záci menšine sleduja potom požitkone pojezdče. Po

Radworska wyszaszula svedči leca vulk jubilej, zmienujce stoty, a k tomu, co wie za niekotre programowe dybki wudziewaja, na przykład tyś hudźbne respektivnie spiewne przynoszk. A za nią, co czera prini raz, niedyši spiewario šulsko kora zvučovali, tam šuli Marie Grolmusec je stara garda pod návodom Klaudie Knoblochec a Doris Barbaškec spiewava, potom zosu svoje vosuki od procha vusvobodžili, klinčeše nazvučovane spiew, iža zaso nima lekaj štede, tak nam Diana Vočarjova zdjeli. Ale tak mienowany kór niedyšich nie je ešte zaurjeny. Rade vítaja ešte dalších niedyších spievakov a spievarjov. Přičerná proba za to bude juce za 2 týdženie, potek im 1. junia, večer 7. znova v Radvorskej šuli. Nedom po přičernej učbie mám pokyve za dženca a přičerná dne za vás, civilky na sedomie.

takaj slubjene netko treb pokiva. V vazu možeče dženca kreda reč, to so oni vesela. Vaša pomocna živka je mjez popodnju cjoh a večer šestčih v vazovskej vrši šuli prašana. Dženca skažuje so budeska mješčanska rada, zjavne posedženje zagi sa dženca popodnju pečih na radnijskej žoli na Nuckonej Lauske. Včera je so filmový festival Nysa zahil a tojšto filmu môžete si i bio týdženia na najšelakorýšich miestnach obladač. Celý přelad programa si najlepšie v internete obladače na strone www.knajsefilmfestival.de to namakače. Piatk sme ja potom tiež sábsky týmový večok a to v budeským kamiennom domie. Jutze přeprošuje pěstovania pumpot v Niemcach všetkých rentnáriov z Niemcov na miejemetanie a šalku koveja, a to více dopoňa na počesačich, vypěstovaní pumpot v Niemcach. Tež Lipsku jutze mieju mietaja po poňu pečich, přeproša študentské tovarstvo z Orabia Lipsk, kaž praje na poňu pečich mieja pádne a tež svojby a všetci ďalší hostčo sú útromne vítaní. Skladnostne posmrtných narodín Mine Vítkojc je júce koncert v Kočebusu, Valborga Vaudžic a Izabela Kadunska přeprošuje tý na koncert pod hezvom Za Minu júce večer šestčich na dvorie Serbsko muzea Kočebusu. Dále ešte júce tiež na Pulne džen do Dubrovky přeprošení, júce do podňa džesačich je štart na polu Dubrovce pola Malešec.

Ja, si myslel Frank Veselanie, jenečky kýž rádu zbyva. Kýž Veronika Rachelic rádu zbyva. A ju slyšíme v příčaní hodině. Rónie tak, kýž Andreasa Vikinga, a dešá pomyslu on zbyva. Prajímaj přízamkně so Jeva Maria Pikotova, dobrý přečeljo. Najprve pak je Susan Himpelová na rieče z Kujždžin, kajž Sonjaka, vo som menšinou posedmich je.

Tutun sobotu svečat Rježanskej dvorskej cirkvi vosabite sakrament Karim Habib German sornje Vužice sa na mešnika usveči. Čivič a 20-letne pokaža ze Širachovskej fary a angažovaše sa hižo jako modostne pilnje cirkvinským modinským džile, mjezdurim ve Vjelečinje, vopake a dekanače budešin žitava. Pretač studovaše teologiju činješe German v ukupvani na socijalnoho asistenta a na kubvarja. Dženca džova hižo jako diakon kamenice, předovšim s džičimi a modostnimi. Přejče so s mješnikom stač, pak je jeho hižo od zakladnije šule sem šao džavo vun sam praji. Cirke je za njo domizna a předovšim tuta zromannosť z ľudži. Tež sociálne médie chce Karim Habib German přichodže užívač, zoby modoch ľudži s témami víry docpiu, a to, že dženznejší džen emc tak v sobu najlepie. Mješnická svečizna Germana odmieje so sobotu dopodňa na pojednačich s biskupom Heinrichom Timmer-Eversom kež prajne Drežanskej katedrálii.

Naše nowostče we wobrazach tež. Tutun tydzień zaso z impresijami toho, što je so w kulturie a politice serbach takle zajšem tydzieniu hibało. Svjatku na Punžela je však nimale cíte sa zvierjevých z nova do Rožanta přiwabiva. Vosobite impresije družko a putniko sme mjezurim z povetra s trutom nemce drone natočili. Dále sme pobyli tež v Pieskecach, čiže však je somoriec ďalší sviatkonejší highlight vodmiel, menujúce koparský turnier viesnych celkov, helikopter, celenie jednatko a juskacech dobečariov to šitko sme zapopadnili, vobladač môžeče si to podľa nás v Sči, a tam vyžiče s dobom impresie dňa mnou, miezdrujím s obrazami svedženia pším vnie blízko Kasova, šo to namaka čekáš prajene na našej strane v internete a vyzatejš naši app MDR Serbia pod heslom Novosče ve obrazach. Dživeč menšinu, do na povosmých ste netko je, netko svičíme Andreasa Bikinga. Dobranie pšie, Savský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Słyšíme džencovoc Mariette Krečmariec z Dubrenka.
2: Čo odlá Božo, kak husto si tute prašenia stajíme. Ty som modlíš, ty víriš a to odlá trichy tebe živenie. Ty pak funguješ dále. Za svoj bum, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomíkach, duše čicho, přinže či prašenie domyslí, bo, čo odlá netko. Tute prašenie nečiní tebe svábeho, činí če človeského. Viera nevoznamenia přeco mocná byč, abo všetko nedom zaradovač moc. Viera voznamenia tiež raz dvielovať smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenie stajeme, ale džeme s ním džeme, abo kak my s ním vopkáďame. Z tej dvie možnosti so vrúčosť čaneč, přestať so modlič, nic viac to cokvejíč, abo vostač a prajíč, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitvie, ty s nivom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestač, tiš je svojska vira mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dosť za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: Praje Marieta Krečmariec z Dubrenka na roku a zamojitosti kuluskeje vosady. A s tým je 4 minčiny do 8.

A hunie jako sem naličil, na čo smeče so išče poslednej džensnišej hodinje vieselič, sem hučbu zábil, to vieso nesmie byť. A na Bikingec nám išče zaspíva, přeco spiešniš, čo spiel Rika. Češan James Munk nám zaspíva vo našim domie a tohle je Jörg Weiselberg, Dana Spirika. To po takým nekotre vubirane serbske titule, netko pak GNG se dále Regave 8 po 8.

0: Što iš rade vari, za toho má budyský okres poskytk, Mateo.
1: Krajna rade zárad budešin pýta menujce vopospodária za tamnišu kantinu ve tvárňu jo ve budešine na dvorništu je droze, to je najprve raz na dve leče. Kajž krajna rade zárad informuje, máče sa tam ve příhodže vo snedajn, vo vobjed a vo příkuský starač, to runia vari četeš za záradovania okresa, hač do sreč júlia môžeče sa požadač, když chceče ve příhodne mail to maj ve kantíne krajná rádna záhrada Mudlčku Honcu Miešeč, duž prožujara.

0: nábožné slovo.
1: Madženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Čo dla Božo? Kak husto si tute prašenje stajime? Ty so modliš, ty viriš, a to dla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svoj bum, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domysli, bo, čo dla netko? Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeského. Vera nevoznamenia pšetco mocna byč, abo šitko nedom zaradovač moc. Vera voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenje stajeme, ale džeme z ním džeme, abo kak my z ním vopkadžame. Z tej dve možnosti so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nevom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestrač, tiš je svojska vera mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dosť za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: Čenciše nábožné svojom ješe na roku a zamojitosť či kulovskej osady Marieta Krečmarie.

Kazane Jovanna, aktuelle Magazin, gledamo z vami zase sletka do predka, co jo bylo a co bužo, to zgonioše žince ved nas, při mikrofonie převožujo vás přes program Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vás učomně na Serbský rádiový program. Ten vám net teke ještě pičku dokratně předstejom, do toho, že se mám redne žen a věle vjasela při přísluchaniu.

Jo, a nežli, až vinujeme sa aktuálnym čojeniam, co my sa kdo máže uchvažovaš ze spivarku Wiebke Reichenbachholz, žínca, gajo južo lepe, ale cora jo bylo přešopo. Snáš pen pomaga zimný muž ze snega?

0: Žinsa a viče přijdu ve Praze slaviste gromadu, kterýž se zabírají se svůnikami, a to je workshop s titulom Svůniky svěše moderných technologiách. Velika téma tam je to živo ze KI, ze skumštnějů inteligencu. Tam v instituše za svojajnské studie v Čechojské akademii za vědomnosti budu také serské vědomnostniky, mjase drugim dr. Fabian Kaulfürst wird Serskiego Instituta.
1: Za nas je ta konferenca vesemne dla togo zajimna a važna, dokuljaž tam přijdu ljudje gromadu, ako přijdu ze šakých slujenských krajov, leksikografe, to groni ljudje, ako se ze slunikami zabirajú, ale rovnocasne teke se veljim zabirajú s tým, kak se moderna technika, v tom paže kumštna inteligenca uživa, a kak se bena mežo uživaš teke za slunikarenje. Kužde ga vie, až to jo žurne žilo, a kaž mežoš vieste procese, ako za to su notne pespiešiš, penjo to k lepšemu kužde go slunika. A tam se nažijame, až mežome se šake vetgledaš, vetnih, nauknuš, a na to se jaselim, sum vilgi narski na to.
0: Tema přednoska vědomnostniku Sarskiego instituta bůže identifikácia nových slov a jich zapřiměše do sarských lexikografických projektů. Co to groni rozkladuje Kaulfürst?
1: A my sami chceme představit, jak my tuchlu nové slova namakáme, se vě také s pomocou techniky přes náš monitoring sarského písmojstva, tam krňujeme šupne šiščané serske, a to rozumijem ako grno a dolno serske teksty, pytame v nich formy, ako ešte v našich datových bankách neustupujú. To megu byš se vie, te namakane trefare, megu byš slua, ako janore sú staré, ale ešte nie sú ve žene slunikách byli zapísané, ale to megu byš také nové slua, ako sú nastali přes praxu, kaž nieco nové ve svieče se čoj a také ve serskej riece se užíva. To, což my, abo my z Aniu Pončoviju tam prezentirujeme, to nie direkt z pejedaniu riecu njama tak veľce nič, ale to neuzamknio, až se te metody, ako se užívajú, negržie také za pejedanú riec.
0: Ktož, co se zanuríš do toho pela serskej riece, daš gleda na internetový blog www.dolnoserski.de. Tam namakajúš napríklad pelo nová lexika a k tomu veľa dalšných informácií.

0: Vice mate serske literatse bostak Mina Witkoitz a Ingrid Hustetova a jima jo naša literatura a teke naša muzika tyženja venovana a Minje Witkoitz venuju vice vesebne koncert v serskem muzeju spivate a grajote vice jacor džesova spivarka Valboga Vaužic a violinistka Izabela Kauduinska vene predstajote svoj predne album a duo s titulom Za Minu. Ulicuje kuratorka Kristina Klimova.
1: My se vegin vjaselime, až je básne se žen a veci tak zase vetnovodky uživaju, abo si menša se s nimi se zabiraju. A ja se vegin vjaselim, až tak muzikarka Valburga Vaužic jo ucetava tak tu riednosť od básne Mine Witkoitz a ona jo je novo interpretirovala. A to bože tak v obšimejše tako koncerta, a ja se veľgen veselím, až ona to jo přimnova, a tak to žincajšnego casa přesajživa ze jadneho vúberného komponistku, a to je ta polska komponistka Izabela Kauduinska, a oni sú nieco celé nového tvorili. A to je to dobre, až ze našich stavíznov, ze našich literárnych stavíznov, tak zase nieco nového nastanio.
0: Koncert zachopil se Vice Zegar Šestčich v Sarskem muzeju na dvore, kurte dostan jošo Jano Jacor namestnje. V ni poše 15 abo 12 euro. Jo, a nindo slyšošo Vit Vaužic a Kauduinski titel Pežedanje pobesni Mine Witkoitz.

Kazane je vam na aktualni magazin, gledamo z vami zase sletka do predka, co jo bilo, a co bužo, to zgonijo še žinco vet nas. Při mikrofonje prevožijo vas přes program Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učomne na Serbski radiový program. Ten vam net teke ešte pičku dokratni predstajom, do toho, že co mám redne žen a vjele vjasela při slušanju.

Jo, a nežli, až venujeme sa aktuálnym čojeniam, co my sa kdo máže uchvažovaš ze spivarku Wiebke Reichenbachholz, žínca, gajo južo lepe, ale cora jo bylo přešopo. Snáš pen pomaga zimný muž ze snega?

0: Žinsa a viče přijdu ve Praze slaviste gromadu, kterýž se zabírají se svůnikami, a to je workshop s titulom Svůniky svěše moderných technologiích. Velika téma tam je to živo ze KI, ze skumštnýju inteligencu. Tam v instituše za svojajnské studie v Čechojské akademii za vědomnosti budu také serske vědomnostniky, mjase drugim dr. Fabian Kaulfürst wird Serskiego Instituta.
1: Za nas je ta konferenca vesemne dla togo zajimna a važna, dokuljaž tam přijdu ljudje gromadu, ako přijdu ze šakých slujenských krajov, leksikografe, to groni ljudje, ako se ze slunikami zabirajú, ale rovnocasne teke se veľgin zabirajú s tým, kak se moderna technika, v tom paže kumštna inteligenca uživa, a kak sebe namežo uživaš teke za slonikarenje. Kužde ga vie, a što jo žurne žilo, a kaž mežoš veste procese, ako za to su notne prespješiš, penjo to k lepšemu kužde go slonika. A tam se nažijame, až mežome se šake vetgledaš, vetnih, nauknuš, a na to se jaselim, sum ilginarski na to.
0: Tema přednoska vědomnostníku Sarského instituta bude identifikácia nových slov a jich zapřemýšle do sarských lexikografických projektů. Co to groni rozkladuje Kaulfürst?
1: A my sami chceme představit, jak my tuchlu nové slova namakáme, se vě také s pomocou techniky přes náš monitoring sarského písmojstva, tam krňujeme šupne šiščané serske, a to rozumijem ako garno a dolno serske texte, pytame ve nich forme, ako ešte ve našich datových bankách neustupujú, to megubeš se vie, te namakane trefare, megubeš slua, ako janore sú staré, ale ešte nie sú vežené v slunikách byli zapísané, ale to megubeš také nové slua, ako sú nastali přes praxu, kaž nieco nové ve svieče se čoj a také ve serskej riece se užíva. To, což my, abo my z Aniu Pončoviju tam prezentirujeme, to nie direkt spejedaný u riecu njama tak veľce niž, ale to neuzamknio, až se te metódy, ako se užívajú, negožie také za pejedanú riec.
0: Ktož, co se zanoríš do toho pela serské riece, daš, gleda na internetový blog www.dolnoserski.de. Tam namakajúš napríklad pelo nová lexika a k tomu veľa dalšných informácií.